Pane Ježišu, Ty si svojou smrťou premohol našu smrť, Pane, zmiluj sa. Ty si vstal z mŕtvych, aby sme večne žili, Kriste, zmiluj sa. V Tvojom mene dosiahneme odpustenie svojich hriechov, Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.